0: Jatoksi konečne viharat,
1: nebo probra,
0: a prohrajem li pak,
1: pak, se zastrelite, zrovna to tak říkal váš otec.
0: Však se zastrelil,

0: Jak se opravdu jmenovala Elian.
1: Elian MacGregor, vždyť to máte v tým dopise.
0: Pardon, pardon, tam je jenom E-M.
1: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
0: To může znamenat třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo Tizi Filipe.
1: Ale to Elian MacGregor.
0: Ale spí. Elina Magnopoulos, Rekines, Reti.
1: Rozumčení.
0: Jste to věděla?
1: O, černo, jak to víte?
0: Ej, prostě. Avec hier chef, ja kein sich Ferdinand Kobi, nur aus dem Block wie Platzat, wo ich stand hat aus dem Nacht schest Nacht, auf Nacht dem Sab ist er tolle. Kommen in Fantis Ferdinand Makopoulos, Boris, der Manchewski, Potez, wie der Hahn, Nacht, Elina Makopoulos.

0: sexo, comedie di te. Sustante podobrem, abis nemosel zavolat. Chates cabestena, od epsalaisti Christinse, tuto fotografii, jeto vaš podpis. Výborně, račte dovolit. A poslalaisti mi verčer tuto listino datum, 1836. Jeto prave, Ale et obsano in costem alisari novim. Vite sotos namena?
1: Iacum ambitit!
0: Falsificat!